0: Sir Majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Hit Parádu. Novinky Hit Parádu.
1: Krásný den a příjemný poslech všem na 107 FM přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Let Me With You, The Weeknd a Dua Lipa. Novinka číslo 2, Let's Rewind, Nico a Vince. Let's rewind, come back to me. Třetí novinka hitparády Bad Bitch, Hugel, Sexy Red.

0: byl krátký přehled aktuálních novinek. Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží pozornost.

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nastraž uši.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.
2: Waiting for the night to shine like a star. Everyone, no matter where you are, if you're near or far.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Free Radio 107 FM.
6: Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tak tohle byl Felix Jen, Hard to Touch. 6.55. Dobré ráno. Krásné ráno, čtvrtek s datem 10. září. A Roman s vámi na 107 FM až do pravého poledne opět. Ale budeme zpívat všichni, kteří jsme po ránu unavení. Já na to mám, já to dám. To nám sedlo do noty. Dominika Mirgová, Kali a Alan Murín. Za chvilku. Katsai, Animal. A David Guetta, Love Don't Let Me Go. Tohle je nachystaná muzika. V nejbližších minutách za chvilku gratulačka, kalendárko a spoustu informací, které se vám po ránu budou hodit. Tak buďte s námi. A hlavně klídek a pohodu.
1: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: za námi klas dnes. Budeme gratulovat. Pokud máte ve vašem okolí nějakou Irmu, Irmičku, pozdravte, popřejte. Dneska slaví svátek Irmy, ano. Kolik jich najdeme v republice? 964 a v Brně 38. Si vzpomínám, že to bylo v účastnících zájezdu, jo? Jak tam ten Bob volá, slečno Irmo, Irmičko. Jo, tak Irmám, všechno nejlepší. Posíláme pozdravy. No a pojďme se podívat, co zajímavého přináší dnešní den 10. září.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
0: Nemrknou do minulosti, koukneme do roku 1898 například. Rakouská císařovna Alžběta Bavorská byla zavražděna italským anarchistou. Roku 1902 v Austrálii skončilo několika týdenní období sucha, jedno z nejhorších v historii země. Roku 1928 při železniční nehodě v Zaječí zemřelo celkem 24 osob a dalších 50 bylo zraněno. Ještě mrkneme do roku 1982, to byla vydána kompilace The Complete Silver Beatles. A pozor, roku 2013 firma Apple představila tehdy nový iPhone 5S a iPhone 5C. Na rozky slaví Ondřej Pavelka, herec, režisér, scenárista a dramaturg, taky Dana Bartuňková, herečka, Josef Bradna, herec, anebo Colin Firth, britský herec. Gratulujeme. A posíláme samozřejmě pozdravy i všem, co mají jiné důvody k oslavám. Merk Cremont za chvilku, Katsai, bude tu Robin Schulz, zahraje Pico a David Guetta, držte vlnu.

0: David Guetta, Love Don't Let Me Go. 7.30, pojďme na zprávy, koukneme s Katkou, co je nového.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký den u zpráv. V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar. Návštěvníci je mohou vidět v horní části zoo nedaleko od tropického království, aby měli kapibary se svými mláďaty potřebný klid. Tapíři teď nejsou ve společném výběhu k vidění. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN a další aktuální otázky. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 85 setin stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále čtyř hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová 6-0, 7-6. Českoamerický pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme se podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Nemáme zatím nahlášené žádné komplikace. Vidím tady akorát na D1 na 210. kilometru z Vyškova na Brno stojí na začátku připojovacího pruhu porouchaná dodávka, takže tady akorát dávejte trošku pozor. Horší je to aktuálně na dálnici D1. Vidím tady od exitu 178 už nahlášenou kolonu. Jedná se, předpokládám, o kamiony v pravém jízdním pruhu. Velká kolona od Prahy na Brno. Jinak v centru města Brna začíná pomaličku provoz houstnout. Na Zvonařce už postojíte chviličku. Taky na Bauerové směrem, kdo jede k rondu na Poříčí, Vídeňská. Trošku se nám štosuje taky Šárka, kdo jede od Kohoutovic, tak pozor, těsně před křižovatkou dolů k Antroposu na Antonína Procházky. Tady už máme taky nahlášenou kolonu malou. No a samozřejmě zaštosováno máme mírně, teď mezi Lažany a Lipůvkou, tak šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Včera pořádnej slejvák, no a dneska teploty jsou kolem 13 stupňů Celsia a ukazuje teploměr tady u nás v centru města Brna. Jak to bude vypadat během odpoledne? Zataženo, občas přehánky a teploty maximálně 19 až 21.

0: přátelé, jeden unikát. Bude to chvíli trvat, ale vypadá to, že bude tady u nás v Brně. Fantastickou podmořskou podívanou slibuje dohoda o unikátním projektu v Brně. Na výstavišti má vzniknout atrakce Green Planet National Aquarium. Ano, nabídne například podmořský tunel o délce 55 metrů a množství akvárií. Taková podívaná tady ještě nebyla. Návštěvníci se budou moci projít pod plavajícími vodními živočichy v dlouhém tunelu. Když porovnáme tunely, které už existují v Evropě, tak například v Barceloně můžete najít tunel, který má 80 metrů. Pozor, ale další v Mnichově ten tunel má 10 metrů a v Londýně 20 metrů. V Brně by měl být druhý největší, 55 metrů. Objem hlavní oceánské nádrže bude 2,5 milionu litrů. Celkově má být v areálu přes 100 akvárií a 400 tisíc vodních živočichů. Tak tohle by mělo být tady v Brně. Jedná se o projektu, který by měl být hotovo podle plánu v roce 2028 a mělo by se jednat o pavilon C brněnského výstaviště. Tam by mělo vzniknout tady ta skvělá podívaná akvárium, největší atrakce. Tak ještě chvilku počkáme a budeme to mít tady. Jo, my jsme jezdili nejblíž, tuším, do nějakého domu s akváriem a do Vídně, tuším, ano, do Vídně se jezdí. Tak a budeme to mít tady za rohem. Parostellar, za chvilku Pink Panda, bude tu taky Halien a Eiffel 65. To je další muzika na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: S Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchy, ochotnej ňam, ňam, ňam!
2: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Blue Dabadi, Eiffel 65 z roku 1999. Dobré ranko, 7 hodin 57 minut, aktuální čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Co budeme hrát? Za chvilku Robin Schulz a Watermat, zahraje i Serotonin. A dáme zpátečku, opět 90-ky, tentokrát 95-ka, to je Erotic. A za chvíli mrkneme, co nového opět v Brně. A Janča Hubová představí čerstvé kinonovinky. Tak buďte s námi, užívejte krásný čtvrtek s Free Rádiem.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Free Radio 107 FM.

0: Kolona velká na D1 od Prahy na Brno, dávejte pozor, už od před 178. Vidím, že ta kolona už je na 176. kilometru dálnice D1 směr Brno. Opatrně. V centru města Brna už to nám taky svítí v rudých barvách, tak počítejte se zdržením. Koukám, kolem Židenických kasáren máme nahlášenou kolonu na 4 minutky. Ještě se jdeme podívat taky na Křenku, Olomouckou, Zvonařka, Dornych taky, pozor na to. Ale dobrá zpráva je to, že dneska nebouráme. Kolem Holubic, kdo jede aktuálně a chce se napojit od Slavkova na dálnici, tak počítejte taky s drobným zdržením. No a vidím kolonu někde od mezi Milonicemi a Závistí vás zastaví kolona směrem na Lipůvku a Brno. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv, ozvěte se buď přes naši apku nebo po telefonu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 14 stupňů, odpoledne 19 až 21, občas přeháňky, jinak zataženo, zítra by mělo být podobně, denní maxima trošku ještě nižší 16 až 18.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.

0: Lópezů, Crystal Rock, tady u nás na Free Radio. A přátelé, budeme dneska několikrát pouštět signál na, no, ztracenou bankovku. Samozřejmě, ten signál vypadá takto.
1: Ztracená bankovka Free Radia. Volej právě teď. 790 107 107.
0: V okamžiku, kdy tenhle ten signál uslyšíte, na nic nečekejte. Teď to bylo na ukázku, takže teď volat nemusíte. Ale on se během dnešního rána, dopoledne, odpoledne i večera objeví. A jak jsem sliboval, několikrát.
1: Ztracená bankovka Free Radia.
0: A pak už jenom stačí hezky zleva doprava nám prozradit celé šestimístné číslo té bankovky, kterou jsme našli a chceme jí vrátit majiteli. Jedná se o 5 000 korun. 5 litr. Ztracená bankovka je zpátky ve hře, tak dobře poslouchejte, ať vám žádný z čísel neuteče.
1: Ztracená bankovka Free Radia.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Welcome to bed, 8.30 aktuální čas, právě připravuje Katka, pojďme se za ní podívat.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Na brněnském výstavišti vznikne veřejné akvárium čítající stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet bude v pavilonu C. Zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíci živočichů. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2027. Návštěvníkům by se akvária mohla otevřít ve druhé polovině roku 2028. Projekt vyjde asi na 700 milionů korun. Ministerstvo spravedlnosti prověří znalecký posudek, kvůli kterému policie překvalifikovala případ usmrcení 3leté dívky jejím otcem z letošního března z vraždy na takzvané opilství. Serveru Seznam zprávy to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Policie na základě znaleckého posudku dospěla k závěru, že otec byl v době činu pod vlivem drog a byl nepříčetný. Medvěd na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu na člověka, který utrpěl zranění. Incident se stal u obce Suchá hora už v úterý. Zraněný byl ošetřen v nemocnici. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. O své rezignaci včera informoval výkonný výbor svazu, který to vzal na vědomí. Nahradí ho současný místopředseda Petr Pála.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Mrknout na silnice, musím pochválit, jezdíme bez nehod. Aktuálně akorát provoz, ty nám dělá trošku problémy po ránu. Mezi Lažany a Lipůvkou kolona zdržení kolem 10 minut. Podobně vás to zdrží i kdo jede od Čebína směrem na Kuřim. Jak to vypadá v centru? Tady vidím husto docela hodně na Hlinkách. Tady máme nahlášenou kolonu. Kouknem ještě kolem Lužáneckého parku zdržení na Kotlářské. Zvonařka do Orných, jasně Hladíková, ještě Olomoucká, taky na Svatoplukové ulici u Židenických kasáren. Taky postojíte nějakou chvilku. Jinak bez nehod. No, D2, tady to máme zasekaný od Olympie, od Exitu 3 a ještě se jdeme podívat taky na opačný směr, kdo jede aktuálně od Prahy na Brno. Dávejte pozor, od 178. kilometru Ostrovačice tady vidím kolonu kamionů v pravém pruhu. Šťastnou cestu bez nehod, kdyby něco, tak se ozvěte. Díky.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na hodnoty kolem 19-20 stupňů Celsia. Zítra bude chladněji. Zítra má být teplota denní kolem 16 až 18 stupňů Celsia. O víkendu, sobota a neděle tady vidím teploty 21 až 23. V neděli dokonce 23 až 25. Are you ready?

0: mami.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej! To on koupil náš Mercedes! To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Nitro.
1: Galantis, tady u nás na Free Radio, 8 hodin 40 minut, jdem na čerstvý kino novinky, Anča Houbová nachystaná a na co doporučuje vyrazit do kina, to nám prozradí.
2: Free Radio, novinky v kinech.
3: A tento týden pro vás mám jeden dokumentární film 33 kroků. 13 let poté, co Milan Daniel utrpěl těžká zranění hlavy v rámci rasisticky motivovaného útoku, má být jeho útočník propuštěn. Co takový okamžik vzbuzuje v traumatizovaném muži, který sice přežil vlastní smrt, ale již navždy si ponese následky onoho osudného dne? Celovečerní debut Šimona a Anny Domček na pomezí dokumentu a fikce je nevídaně soudržnou mozaikou útržků každodenní reality, vzpomínek, snů i subjektivních představ. Tak pokud vás to zaujalo, tak dokument se jmenuje 33 kroků.
4: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
5: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
5: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my

0: slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
1: Slyšíš to?
2: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
1: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
2: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Maashausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
1: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
2: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
1: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
3: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
1: Tohle je Double. Volej studio právě teď.

0: Na Kulec, na Kulábr, zadarmiko, na dvě hoďky, Yellowfish, Kohoutovice, Biliard klub a k tomu pizza zadarmiko. Může být tato skvělá výhra? Paráda. Radku, já vám gratuluji ještě jednou, vydržte na telefonu, nepokládejte, prosím. Tohle byl double, přátelé. Takhle to má vypadat. 790-107-107, číslo mějte nachystaný, nejlépe na rychlé předvolbě, protože double se tu objeví každý všední den, ale po každý v jiném čase. Dneska to bylo těsně před devátou. Zítra to bude zase někde jinde. Každopádně ale poslouchejte Free Radio a vyhrávejte double.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Florida Licensí, pak Kids, Imon v taneční verzi. 8.56. Přesný čas právě teď.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A valíme dál, pojďme mrknout, kam se dá vyrazit. Frýčko má pro vás několik tipů.
2: Free Radio, kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Keep on going,
0: no rewind. Jdeme omrknout hity, novinkový skútr No Rewind za chvilku. Olaf Basovský a Waterman, to je taková novější verze, ale hodně se vám líbí a proč ne? A dáme Everything But a Girl, myslím z roku 1994. Roman Kolodějí s vámi až do pravého poledne a startuje hodinka plná krimi zpráv.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí. Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
1: My letíme taky a letíme dál. Mrkneme na dopravu na Free Radio. Jak se jezdí, dávejte pozor na D1, 217 km. Je to ve směru na Vyškov, je tady porouchaný kamion na krajnici, tak opatrně. Ještě se koukneme na D1, 208 z Vyškova na Brno. V levém pruhu, tady je přece jenom havárka. Srazily se nám tady dvě osobní auta, kolona kvůli tomu má asi 3,5 km. Na dálnici D1 zůstaneme od exitu 178 Ostrovačice, očekávejte kolony. D2 hlásí taky kolonu a v centru města Brna dneska ten provoz trošku plynulejší, ale přece jenom na známých místech v samotném srdci města Brna, taky Poříčí, Nové Sady, vidím opuštěná zvonařka Dornych, ještě i Špitálka, Trnita, Olomoucká, tady postojíte pár minutek. Šťastnou cestu!
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidíme, meteorologové, teploty dnes do 20 maximálně, zítra dokonce chladněji, 16 až 18 stupňů Celsia. Dnes by pršet nemělo, zítra občas nějaké ty přehánky budou.

0: secret you should know.
1: Mirja na konte, 12 minut po deváté, startují krimi zprávy. V tenhle ten okamžik se jdeme podívat na horkou linku. Za strážníky městské policie Brno na telefonu je pan Jakub Ghanem. Pojďme se podívat, jaké případy řešili.
2: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
3: Dobré dopoledne posluchačům, do studia Free Radio. V žabovřeské restauraci se v úterý večer rozpoutal halasný spor, ke kterému přispěly špatné vzájemné vztahy mezi dvěma rodinami a množství vypitého alkoholu. Zasahovat tam museli hned dvě hlídky městské policie. Jedna pětici podezřelých oddělila a uklidňovala situaci, druhá postupně zjišťovala, co se v podniku stalo. Ukázalo se, že restauraci navštívil 19-letý pár i mladíkovi rodiče a matka mladé ženy. Obě starší ženy na sebe prý velmi prostě křičeli a dívčina matka obviňovala chlapcovu, že jí nevrátila peníze. Podle svědků po sobě dokonce házeli pivními sklenicemi. V tu chvíli už si údajně velmi vulgárně nadávala celá pětice, až to mladý muž nevydržel, hrubě okřikl rodiče a ve vzteku rozbil pěstí okno restaurace. Lékařské ošetření poraněné ruky odmítl. Všichni aktéři byli opilí, dívčina matka dokonce hlídce nadýchala téměř 2¾ promila alkoholu. Majitelka provozovny si byla jistá, že škoda přesáhne 10 000 korun a strážníkům řekla, že má spor nahraný kamerou. Ti případ předali kvůli možnému trestnému činu a podezření z několika přestupků. Přeji klidný den a příjemný poslech.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Novinka od Scooteru, No Rewind. 16,5 minuty po deváté. Další krmy zprávy, pojďme mrknout na horkou linku od brněnských kriminalistů. Na telefonu a nachystaná paní Andrea Cejnková.
1: Krmy zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Hezké ráno. V uplynulých dnech dopoledne policisté přijali na tísňové lince oznámení od vyděšené ženy. Ta uvedla, že při venčení psa v ulici Vychodilově spatřila podezřelého muže, zřejmě pracovníka kurýrní služby. Podle oznamovatelky vytahoval z černého pouzdra předmět nápadně připomínající pistoli. Muž následně nastoupil do bílé dodávky a odjel. Žena policistům poskytla popis vozidla i směr a sama pak na místě počkala na příjezd hlídky. Netrvalo dlouho a celá situace dostala podstatně méně dramatický rozměr. Policisté zkontrolovali totiž označeného kurýra a zjistili, že v ruce nedržel střelnou zbraň, ale pouze platební terminál, který právě vydával z ochranného obalu. Tak či tak samozřejmě chválíme všímavost oznamovatelky. V případě pochybnosti je asi vždy lepší podezřelé jednání oznámit, než rizikovou situaci podcenit. Hezký den, naslyšenou.
3: Here we go!

0: za námi Everything But A Girl z pátečka. Tohle je z roku 1994, 9.30 aktuálně. Jdeme na zprávy, Katka připravuje bleskovky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Rockle Fest
3: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
2: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
3: A až se setmí,
2: letní kino přímo v Amfiteátru.
3: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezký den u zpráv. V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar. Návštěvníci je mohou vidět v horní části zoo nedaleko od tropického království. Aby měli kapibary se svými mláďaty potřebný klid, tapíři teď nejsou ve společném výběhu k vidění. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN a další aktuální otázky. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 85 setin stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále čtyř hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová 6-0, 7-6. Českoamerický pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme mrknout na silnice, jak to vypadá, hlavně kde máme komplikace. Pozor, stále na 208. kilometru dálnice D1 z Vyškova na Brno. V levém pruhu tady je havárka dvou osobáků, kolona má asi nějak kolem 3 kilometrů, tak pozor, ať vás to nezdrží, lepší to obět nebo sjet dříve. Co se týče centra, teď aktuálně vidím, že ten provoz se uklidnil dneska v celku rychle. Neplatí to o hlavních tazích, neplatí to o dálnici D2 například, tady vidím kolonu, kdo jede od exitu 3 Chrlice směrem na napojení na exit 196 dálnice D1. Dokonce ani nevidím kolonu, že by bylo zasekáno na 201. kilometru, což je exit 201 Slatina. Tady nevidím kolonu, takže projet by se to mělo dát bez komplikací. Máme tady nahlášenou akorát drobnou komplikaci, kdo jede mezi exitem 7 Modřice a právě na Chrlice, tak tady je nahlášena kolona, kdo jede od Olympie směrem na Želešice, tak tady vás zastaví na 3-4 minutky drobnější kolona. Kdyby něco, ozvěte se, my to pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota pomaličku stoupá, ale opravdu velmi pomalu. 16 stupňů měříme venku, odpoledne 19 až 21.

0: Nemo, Keep Moving. 9.40. A co je před námi? No, uteče to jako voda. Za chvilku, přátelé, budu prozrazovat první nápovědu z tajemného filmu. A můžu vám říct, že ten film už je vybraný. Dneska jsem se nenechal inspirovat nikým, kdo slaví narozeniny. Dneska jsem prostě narazil na film, který jsme tady v tajemném filmu ještě nehledali. A to myslím naprosto vážně. Tak počkejte si. Za chvilku to rozjedeme. Jdeme mrknout na hity. TGR, za chvíli Joe Stone, Cheat Codes, bude tu i David Guetta, J.D. Davis, World is Mine. No, ještě jednou veliká gratulace. Dneska slaví Irmy svůj svátek. Tak všechno nejlepší.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Free Radio 107 FM.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Začátky Getty, začátky Davida Getty, ano. David Getty, World is Mine, tohle je rok 2004. Máme 9 hodin 54 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na novinky, tohle D.O.D. Izzy Bizu, zahraje Lucenzo Limoncello. A mrkneme do roku 1999, Move Your Body, tohle je Eiffel 65. Pár minutek první nápověda z tajemného filmu. No a co budeme nadělovat? Mám tady pro vás opět poukázku. Voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Tam se můžete nadlábnout, na co budete mít chuť. Tak dobře poslouchejte a vyhrávejte. Za chvilku startujem.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů.

0: Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Párů Ballet Pro 6 minut po 10. startujeme. Tajemný film je nachystaný. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, dobře poslouchejte, před námi je první nápověda. Mám tady pro vás dnes historické dobrodružné drama. Tohleto drama pochází z Velké Británie a Francie, takže britsko-francouzské. A je to rok mého narození. V tomto roce vzniknul tento film. To znamená rok 1986. To je rok natočení tohoto snímku. 40 let starý film. Tak stačí. Tohle byla první nápověda, další hezky postupně. Před námi taky novinky. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Duke Dumont.

Daxos, it's you na Free Radio. 12:30 po 10 dopolední a jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. I když hledáme film z roku 1986, k nám se dostal do českých kin až 1. března roku 1989. Přátelé, celosvětová premiéra byla 16. května roku 1986 na filmovém festivalu v Cannes. Natáčení probíhalo od 15. dubna do července 85 ve státech Argentina, Anglie, Brazílie, Kolumbie, Paraguay. Všechny tyhle ty místa byly navštíveny. No a pozor, tento film byl zapsán na seznam amerického filmového institutu 25 nejlepších filmů na 23. místo. I procentuální hodnocení mluví za vše, že je to pecka. 84%. Tak, druhá nápověda byla velká. A tu třetí, tu vám prozradím za chvilku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Vittime Trumpet and Crunk, Al Pacino.
1: Al Pacino, Tepajda jako blázen. Za chvilku Tiesto, Cheat Codes, Eiffel 65 a my jdeme na nápovědu číslo 3.
2: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Přátelé, tenhle ten film má na svém kontě spoustu ocenění. Například vítězství Academy Awards za nejlepší kameru. Byla nominace do dalších kategorií, nejlepší film roku, režie a tak dále. Tady je vítězství nejlepší kamera British, tady vidím BAFTU, třikrát vítězství roku 1987. Dokonce tento snímek má na svém kontě dva zlaté glóby. Z roku 1987 za nejlepší hudbu a nejlepší scénář. Dokonce se k tomuto filmu vyjádřil i velký hudební skladatel, odborník, Hans Zimmer. Hans Zimmer napsal, že nechápe, jak skladatel, který tvořil hudbu pro tento film a jeho jméno je Ennio Morricone, že nezískal Oscara. Sám Hans Zimmer nepochopil, proč nedostal Oscara, protože v tomto snímku údajně, co se hudby, tak předvedl své životní dílo. Tohle je nápověda třetí. Dáme Tiesta, Business. A tu poslední nápovědu vám prozradím po zprávách. Tak držte vlnu.

0: Everybody, everybody. Eiffel 65. 10 hodin 30 minut. Zprávy připravuje Míša. Pojďme se podívat, co je nového.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji pěkný den. Brňané se dočkají nové atrakce. Z nevyužitého pavilonu C na výstavišti se stane domov pro více než 500 druhů živočichů. Akvárium se 4 miliony litrů vody pod mořským tunelem a evropsky rekordní pozorovací stěnou by mělo první návštěvníky přivítat v roce 2028. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, jež zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslanci se budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády. Předsedové vlád středoevropských zemí z uskupení Visegrádská čtyřka se dnes kolem poledne sejdou v Bratislavě s irským kolegou Michálem Martinem, jehož země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Jelena Rybakinová z Kazachstánu porazila ve čtvrtfinále tenisového US Open 3-6, 6-1, 6-4 Číňanku Cheng Qinwen a díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře světovou jedničkou.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Nemohu mrknout, jak vypadá aktuálně. Doprava, kdo jede ze Svitav na Brno u Krehova, tady stojí ve zúžení. Porouchané nákladní auto, vozovka je průjezdná kyvadlově, dávejte na to velký pozor, hlavně jak to dobrzdíte. Co se týče dopravy v Brně, stále husto na D2 a na D1. Na D1 kolona je od 190. kilometru, tady vidím. Centrum projedete v celku v poho, koukám akorát na Trnité ulici, Dornych zvonařka, tady ještě chvilku postojíte, máme tady drobné kolony, šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na hodnoty kolem 19-20. Zítra 16-18 maximálně. O víkendu, sobota, neděle, tady vidím potom střídavě oblačno, až polojasno, teploty 21 až 23.

0: Mockingbird, je to Gabry Ponte, 10 hodin 39,5 minutky, jdeme na poslední nápovědu. Tajemný film, tajemný film, na Free Radio. Přátelé, pojďme na to. Děj vyprávěného příběhu se odehrává v roce 1750 ve španělských a portugalských koloniích Jižní Ameriky. Obchodník z otroky je obávaný pro svou znětlivou povahu. A o tom to je. Ten obchodník z otroky, hlavní postava, Robert De Niro. Robert De Niro v hlavní roli. Tak. A ten tuším byl i oceněn, pokud se nepletu. Robert De Niro... Ne, Robert De Niro nebyl oceněn. To je docela škoda. Byl nominován. Tak. Tohle byla nápověda poslední. Tajemný film. Teď můžete volat. Jsem zvědav, kdo uhodne. Dneska je to složitý teda. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, nebo ahoj, tady Honza.
0: Honza. Nevolal jsi včera Honzi?
1: Ne, to byl nějaký jiný Honzík. Ale poslouchal jsem to. Včera jsem taky šel, ale byl to jiný Honzík.
0: Tady je Honzíku, teďka stojí u dveří náš nejvyšší technik Honza Baloušek. Odchází. Honzo, kam valíš, prosím tě? Klíč, sklíč. Já mám Honzu na telefonu ještě, víš, dalšího našeho posluchače, tak asi...
2: Zdravím Žanka.
0: Zdraví Žanka.
1: Taky zdravím všechny Žanky v Brně.
0: Zdravíme
1: nebo
0: všechny.
1: Na Moravě respektive.
0: Na Moravě, všechny Žanky pozdravíme. Tak, aby jsme se věnovali, proč vlastně voláme. Honzi, ten film dneska složitý, nebo nepotřeboval si k tomu nějakou nápovědu na počítači?
1: No, právě, že potřeboval, takže řekl bych, že docela složitý, respektive jsem trošku, nejsem tak starý ročník, jak ten film, takže jsem musel právě použít nápověd.
0: Paráda. Tak pojď tam prozradit, co ti nápověda poradila.
1: Tak film The Mission.
0: The Mission, mise. Já to uznávám.
1: Ano.
0: Česky je to mise.
1: Ano. Ano, jasně.
0: Moc gratuluju. The Mission, vidím to na přebalu. Robert De Niro, mě to zaujalo v 86. už tady... starý chlap a docela i ten děj mě překvapil, tak možná si to i pustím, člověče. Vypadá to moc zajímavě. Každopádně, ty si můžeš pustit misi a ještě k tomu si dát skvělou baštu, protože vyhráváš od nás poukázku v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdeš 5x v Brně. Výhra je tvoje, gratuluju moc, vydrž na telefonu, prosím.
1: Super, díky moc.
0: Nemáš zač. Přátelé, tohle bylo Honza, dnešní tajemný film Mise.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte celou

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kráji zamíchy a chutnej nám, ňam, ňam!
2: Free Radio 107 FM 107 FM FM

0: Erotic, help me, Dr. Dick. Máme 10.58.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ještě pár tipů dostanete od nás, kam se dá dneska vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
0: Jack Style, novinky. Rád bude i Class Runaway a Blondie z Volare, Cantare, Love Generation. Celebritky, za kým půjdeme, prozradím za chvilku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní 1 kilogram za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíš to?
5: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
4: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
5: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
4: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
5: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
4: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
5: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Bad Bitch na Free Radio 107 FM. 8 minut po 11. Sliboval jsem, že nakousneme, mrkneme, za kým dneska půjdeme. Přátelé, Charlotte Gott kráčí ve šlépějích svého otce a vypadá to, že by mohla získat i zlatého slavíka. Ano, anketa se blíží a je dokonce zařazena a nominována. Tak držte vlno, za chvilku vám prozradím, kdy, co, kde a jak. No a koukneme taky na zdravotní stav Petra Nárožného. Kolegové o něj mají velmi velký strach. Co se děje, to vám prozradíme už za pár minut. Klas před námi, bude to taky Flowride Asia. No a pak slibovaný novinky John Jackstyle a taky Charlie Puth.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Raida si a Wild Ones. Máme 15 minut jako 11, jdeme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Firádiu.
0: Popřejeme pevné zdraví, přátelé. Petr Nárožný je zraněn, je na tom špatně. Herec a moderátor Zlatíček má za sebou další nepříjemný pád. Tentokrát skončil v nemocnici s nalomeným ramenem. Jak sám říká, v Třeboni jsme byli s manželkou 2 měsíce, zničila mě ta strašná vedra, šel jsem se projít, zamotala se mi hlava, zakopl jsem a zničil si rameno, svěřil se herec. Teď už opravdu neudělám ani krok, patřím do starého železa, jsem k ničemu, nechce se mi už žít. To pronesl sám Petr Nárožný. Právě kolegové i kvůli tomu, co povídá, tak z něho mají o něj velké obavy, ale věřím tomu, že to dobře dopadne. Právě v Třeboni bylo loni herci uděleno čestné občanství za uměleckou činnost a dlouholetý přínos české kultuře a samozřejmě popularity napříč generacemi. Tak držíme pěsti, ať to dobře dopadne, ať je zase zdrav. Tak. Jack Style, za chvilku Charlie Put a bude tu Blondies, no a mrkneme za Charlotte Gott.
1: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si za...

0: Volare kantare, tohle byly Blondýs, 11 hodin 29 minut, čas na zprávy s Míšou, Míša prozradí co nového, společně mrkneme na silnice za chvilku i na počasí. Dneska to bude vypadat takhle po celý den, zataženo s teplotami maximálně do 20 stupňů.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji pěkný čtvrtek. Nová multifunkční T-Arena se na konci září poprvé ukáže veřejnosti. Během víkendu 26. a 27. září budou mít lidé možnost nahlédnout přímo do prostor ještě před dokončením. Před halou zároveň čeká návštěvníky hudební a doprovodný program. Sněmovna včera přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Evidence se podle Senátu neměla vztahovat na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Zákon o EET tak nyní dostane k podpisu prezident republiky. Oblast severního Jadranu, včetně plážových destinací, zasahují už od včerejška silné bouřky a další dorazí během dneška a zítřka. Hlavním rizikem budou přívalové deště při opakovaných bouřkách, které mohou přinést lokální bleskové povodně. Hrozí také silný vítr, krupobytí a ojediněle i tornáda. Už jen jedno vítězství dělí tenistku Kateřinu Siniakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře a završila s americkou parťačkou kariérní Grand Slam. Přestože po včerejší semifinálové výhře řekla, že turnaj v New Yorku pro ní není taková srdcovka jako pro Townsendovou, chce v New Yorku uspět.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Chce mrknout, jak to vypadá s dopravou, jak se jezdí teď během dopoledne, si myslím, že by to mělo být v pohodě. Koukám se na Blanensku u Skalice nad Svitavou směrem na Boskovice. Tady srazilo 8 auto srnku, dávejte na to pozor. D46, první kilometr z Olomouce na Vyškov, havarovalo tady osobní auto na místě, záchranáři, buďte velmi opatrní. Koukám, jak vypadá v centru města Brna provoz, tady je to klidný, v pohodě, dálnice D2 akorát, pozor, tady je to stále zaštosovaný. Jinak drobná kolona je na dálnici D1 mezi Popůvkami a exitem 190, tak pozor, šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: A jdeme mrknout na počasí, zataženo s teplotami do 20 stupňů Celsia, zítra chladněji, teploty by měly být mezi 16 až 18 a taky po ránu to pocítíme. Denní teploty 16-18 a po ránu teplota kolem 8 stupňů pouze. Když se bude zase oteplovat, vidím tady o víkendu teploty střídavě oblačno až polojasno a teploty 21 až 23 stupňů, v neděli 23 až 25.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Fajn rádio.
1: Celebritky, jdeme na ně. Přátelé, zpěvák Karel Gott byl neodmyslitelně spjat s anketou Český slavík. V anketě hudební popularity zvítězil 42krát a první sošky slavíka se letos může poprvé dočkat i jeho dcera Charlotte Gott. Nominována je totiž v kategorii objev roku, kde se utká se zpěvačkou Tereou, skupinou Gufrau a zpěvákem Slavíčkem. Odborná hudební porota vybrala interprety, kteří se v uplynulém období výrazně prosadili na české hudební scéně a představují nové známé tváře. Ačkoliv Charlotte Gott vydala 3 singly zpívané v angličtině, tak je to stylově pop a R&Bčko. Tak uvidíme, jak zazáří. Každopádně letos v anketě Český slavík poprvé Charlotte Gott. Budeme držet pěsti. Čauky, za chvilku Kygo a bude tu i Modo a Einzwei Polizei jako zpátečka.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Asi z Luz.
1: No? Co se stalo?
0: Asi z Das.
1: Co se stalo a co to je?
0: 11 hodin. Jo, fakt je to tak?
1: Já nevím, jestli ne. Měla čivečí němčinu na základce. No.
0: 11.53, přátelé, střídačka. 12. se blíží. Dobrou chuť k obědu zase. Čtvrtek je tady.
1: To už se blíží ten pátek.
0: Ano, čtvrtek je malý pátek. A pátek...
1: Pátek je velký pátek.
0: Už je velký pátek. Tak si užívejte, počasí se nám tak nějak jako trošičku pokazilo, ale...
1: Jo, já jsem se včera vykoupala, v tom obrovském dešti jsem šla pěkně, měla jsem na bránu v botech.
0: Byla zmoklá jak slepice, no.
1: Je to tak. Tak zdravím všechny, co včera zmokli.
0: Včera muselo zmoknout strašně spoustu lidí. A ty jsi viděla nějakýho cyklistu, že?
1: Ježíš, toho mě bylo líto. A i když jsem si říkala, že v tu chvíli jemu už to asi musí být jedno.
0: Jo, no.
1: Jel do kopce a spadl mu řetěz. Tak v tom největším prostě. No jo, no.
0: V tom největším slejváku frajerovi spadl.
1: Hledala jsem správné slovo slejvák.
0: No. To nechceš, no. Ale hele, on už byl zmoklej jak myš úplně.
1: Já si myslím,
0: na totálku,
1: že mu už to bylo jedno.
0: On už jenom tak mávl rukou.
1: Ty jsi říkal, ty jsem mokrý jak myš a do toho mi ještě spadne řetěz.
0: Já na to prdím, já to kolo tady nechám. Aqua again, there is a star. Hrát bude Cascade. Samba a Dajo. Tohle je Safrido. Tak se mějte nádherně, dobrou chuť, zítra se těším 7 ráno zase.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Imagine Dragons na Free Radio s vámi po 12. už Peťa Hlávková. Irmy mají dneska svátek, holky, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli mrknem do zoo, protože se jim tam narodilo 5 nových rozkošných hlodavců a o jaké jde, tak to se dozvíte za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont.

rybařím mláďata se letos v brněnské zoologické zahradě roztrhl doslova pytel. Začátkem dubna tam totiž na svět přišla hned tři. V polovině měsíce se k ním přidali další dva sourozenci, no a včera se jim narodilo hned pět rozkošných těchto hlodavců. Aby měli kapibary se svými mláďaty potřebný klid, tak tapíři teď nejsou ve společném výběhu k vidění, ale určitě zase brzy budou. Přijďte se na kapibary podívat, jsou to krásná zvířátka, teď už ale Aquagen. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Zafridu na Free Radio, jdem na další muziku. A přichystaná už je za chvíli Meghan Trainor. Tak Illenium ve společnosti Sally Goulding. Budou to i Pitbull a Doja Cat za chvíli zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezký den. Modul nové antarktické stanice, který vznikal na Fakultě architektury VUT v Brně, je dokončen a připraven k předání Českému antarktickému nadačnímu fondu. Modul je navržen pro specifické podmínky Nelsonova ostrova v Antarktidě. Musí odolat vysoké vlhkosti, proměnlivým teplotám, silnému nárazovému větru i intenzivnímu UV záření. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Polská letiště v Lublinu a v Řešově dnes ráno krátce přerušila provoz, aby bylo zajištěno volné působení vojenského letectva. Operační velení polských ozbrojených sil později upřesnilo, že šlo o preventivní krok v souvislosti s válkou na Ukrajině. Automobilový závodník Tomáš Enge, který 11. září oslaví padesátiny, zůstává dodnes jediným Čechem, který soutěžil ve Formuli 1. V nejslavnějších monopostech světa odjel 3 závody v roce 2001.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte v Kuřimi, v Legionářské ulici u křižovatky s otevřenou. Tady stojí odstavené osobní auto. D46, první kilometr směrem na Olomouc. U Vyškova havarovalo osobní auto. Na místě zde zasahují záchranné složky a policie a blokován je jeden jízdní pruh. Kolona by se zatím tvořit neměla. No a pozor si dávejte i na Vyškovsku mezi Švábenicemi a Ivanovicemi na Hané. U sjezdu z dálnice D1 se srazila dvě osobní auta a provoz je zde část blokovaný.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů aktuálně venku, to jsou dnešní maxima, ale během dnešního dne neočekávejte slejvák, jako byl včera. Pršet by nám nemělo, ale pršet bude zítra. Zítra po ránu to začne kolem 6. hodiny, potrvá ten déšť zhruba do 10. Zítřejší denní maxima se tady v Brně budou pohybovat kolem 20 stupňů. Teď Meghan Trainor.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Free Radio. Novinky v kine.
3: A tento týden pro vás mám i jeden takový speciální krátkometrážní česko-švýcarský snímek s názvem Kinotaj. Pět krátkých filmů o dobrodružství, fantazii, hrách i o tom, jaké to je hledat svoje místo ve světě. Podíváte se do světa dětské hry bez dohledu dospělých, v pohádkové výpravě za liščím ocáskem se skupinou dětí se naučíte věřit v kouzlo zázraku, no a jinde bude stačit třeba obyčejný telefonát, aby se vaření proměnilo v malou grotesku o tom, že člověk by se někdy opravdu potřeboval rozstřihnout na dvě půlky. Tak tohle je tak ve zkratce, o čem zhruba bude krátkometrážní snímek s názvem Kinotaj.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
8: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
7: A až se setmí,
8: letní kino přímo v amfiteátru.
7: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
14: KFC ti zase nabízí víc.
15: MacBooky Neo.
14: iPhone 17.
15: Laserové projektory.
14: Sluchátka Apple Beats.
15: A stovky dalších cen.
14: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
15: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
14: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
1: Free Radio 107.

0: dnes na Fríčku ve 12 hodin a 54 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Čekaj se na další muzika, už za chvíli Kalina Viktor Sheen. Zazní novinka z naší hitparády Top 107, o kterou se postarají Cars Cross Amsterdam a Willy William. A bude to i spojení Mikulasa Trips.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudy.

0: Roxana Galantis na Free Radio po 13. Už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema. Ten vám prozradí, co museli v tomto týdnu strážníci řešit, tak si to nenechte ujít. Teď už ale pokračujeme přehledem našich hudebních novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: Víme o všem.
1: Na drátě vlny 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem, který vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit.
2: V žabovřecké restauraci se v úterý večer rozpoutal halasný spor, ke kterému přispěly špatné vzájemné vztahy mezi dvěma rodinami a množství vypitého alkoholu. Zasahovat tam museli hned dvě hlídky městské policie. Jedna pětici podezřelých oddělila a uklidňovala situaci, druhá postupně zjišťovala, co se v podniku stalo. Ukázalo se, že restauraci navštívil 19-letý pár i mladíkovi rodiče a matka mladé ženy. Obě starší ženy na sebe prý velmi prostě křičely a dívčina matka obviňovala chlapcovu, že jí nevrátila peníze. Podle svědků po sobě dokonce házeli pivními sklenicemi. V tu chvíli už si údajně velmi vulgárně nadávala celá pětice, až to mladý muž nevydržel, hrubě okřikl rodiče a ve vzteku rozbil pěstí okno restaurace. Lékařské ošetření poraněné ruky odmítl. Všichni aktéři byli opilí, dívčina matka dokonce hlídce nadýchala téměř 2¾ promila alkoholu. Majitelka provozovny si byla jistá, že škoda přesáhne 10 000 korun a strážníkům řekla, že má spor nahraný kamerou. I případ předali kvůli možnému trestnému činu a podezření z několika přestupků. Přeji klidný den a příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: na Free Radio. Jdeme na další muziku. A přichystáni jsou Livingstone. Taky Radamantle a Ella Eyre. A zamíříme i do Rumunska za Inou. Za chvíli zprávy s Míšou.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Vítejte u zpráv. Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu nového kolektoru pod Českou ulicí v centru Brna. Po roce přípravných prací, kdy dělníci chystali šachty, zajišťovali budovy v ulici Tryskovou injektáží a stavili provizorní vodovod, bude ražba trvat přibližně rok. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Islandská vláda příští rok v únoru předloží návrh zákona zakazující lov velryb. Island, Norsko a Japonsko jsou zatím jediné země na světě, kde je komerční lov těchto savců legální. Tato praktika však na evropském ostrově vyvolává dlouhodobě protesty ze strany ochránců zvířat a filmových celebrit. V letech 2028 až 2034 bude možné evropské prostředky využívat v Česku na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard korun ročně. Vláda již schválila výchozí materiál.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Nikde se nebourá, což je samozřejmě dobře. Když se dívám, tak nám trošku houstne příjezd do Brna od dálnice D2, tak tady si lehce postojíte, jinak malý městský okruh, ten nám trošku stojí. Když kouknu blíž, tak třeba ulice Černovická, tady si postojíte určitě, taky na Křence, kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 18 stupňů máme venku, pršet nám dnes nebude, ale bude pršet zítra po ránu. Zítřejší denní maxima se potom budou pohybovat na 20 stupních. Teď Livingstone.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Dnes do Brna budeme hledat zástupce či zástupkyni ředitele společnosti. Pro další přirozený růst a rozvoj firmy hledají zkušeného člověka, který se na všem s nimi bude podílet, rád a rozvíjet firmu. Hledají někoho, kdo má rád práci s lidmi, umí organizovat věci a chce mít reálný vliv na fungování firmy. Nabízí mzdu 50 tisíc dle zkušeností a významu pozice, služební vůz, notebook, firmní telefon a zaměstnanecký tarif s internetem zdarma, také pružnou pracovní dobu, důležitou roli při řízení a rozvoji společnosti, možnost skutečně ovlivňovat fungování celé firmy. Budete spolupracovat se schopným týmem po celé České republice, mít prostor pro vlastní nápady a zlepšování procesů. Nabízí multisport kartu, slevy na firmní produkty, důkladné zaškolení a seznámení se s fungováním firmy a práce, která je pestrá a smysluplná. Budete mít na starosti vedení týmu regionálních manažerů po celé České republice, také organizování a vedení pravidelných porad manažery, sledování plnění cílů a podpora pro jejich dosažení, také nábor nových zaměstnanců bude vaší náplní práce. Budete zlepšovat zaškolení zaměstnanců na vedoucích pozicích. No a očekávají od vás zkušenosti s vedením lidí nebo většího týmu, také schopnost přirozeně vést a motivovat ostatní, mít dobré organizační schopnosti a systematický přístup k práci, schopnost rozhodovat se a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, chuť věci zlepšovat a posouvat dál. Měli byste být samostatní a spolehliví a schopni komunikovat napříč firmou i řešit složitější situace. Kontakt a více informací najdete na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
0: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
0: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
0: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
5: Tak kam to dneska bude? Do práce, na schůzku nebo domů?
0: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
5: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
0: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
5: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 16 hodin a 58 minut přesně.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A přichystání už jsou za chvíli. Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Taky Kaigo a Gentlemansky. A nebo Michal Kury.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno 18 hodin. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Koncert Kristýny Kubíkové nabízí divadlo Bolka Polívky v 19.30.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Dobráno, Nikol, na Free Radio nastává nám hodinka plná tipů, kam vyrazit, a já už vás tedy za chvíli pozvu na dobré vínko, tak si to nenechte ujít.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Duke Dumont.

0: kam vyrazit.
1: Královopolské vinobraní, tak to je kulturně společenská akce pořádaná v duchu historických tradic města Brna a Králova pole. Koná se ve dnech 11. a 12. září na Slovaňáku v parku. Čekají na vás atrakce pro děti i dospělé, ochutnávka vína, dalších specialit, různá taneční a hudební vystoupení nebo třeba i představení dravců v letu. Takže nezapomeňte od pátku do soboty a dobrou zprávou je, že akce je zdarma.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pátečková muzika na Free Radio za námi, jdeme na další. Za chvíli už Felicia. Budou to i Lipo a Depy. Nebo pohledová muzika od Jolandy B. Cool, teď už ale zprávy s Míšou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne přeji. Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Setkání dvou rodin se proměnilo ve vyhrocenou hádku, při které podle svědků létaly vzduchem pivní sklenice. Konflikt nakonec vyústil v rozbité okno restaurace. Všichni zúčastnění byli podle městské policie pod vlivem alkoholu. Výrobci energetických zařízení čelí výraznému nedostatku kvalifikovaných lidí. Zaučení nováčků z jiných oborů navíc trvá i několik let. Přestože volná místa v energetice nabízí více než třetina firem, mladí lidé nemají o manuální pozice zájem. Řešením by mohl být přechod pracovníků z postupně končícího fosilního průmyslu. Nevidomý muž z anglického Huddersfieldu dostal v úterý u soudu podmíněný trest 36 týdnů za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění. Na konci června během jednoho večera ujel za volantem přes 240 kilometrů. Letošní mistryně světa ve cvičení s obručí 18-letá Ukrajinka Taisia Onofričuková bude hlavní favoritkou 20. ročníku víkendové Grand Prix moderních gymnastek v Brně. Na největší domácí akci se představí 24 gymnastek ze 17 zemí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Trasa Pohořelice Znojmo před Branišovicemi tady bourala dvě osobní auta, nehoda je se zraněním a projíždí se jedním jízdním pruhem. Na průjezdu Kuřimí směrem do Brna bourala dvě osobní vozidla a v Žarošické ulici na křižovatce s Jedovnickou došlo k dopravní nehodě motorky, na místě zasahují záchranné složky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů máme venku, zítra po ránu očekávejte, že bude pršet a zítřejší denní maxima se budou pohybovat opět na 19, možná 20 stupních.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: porazit.
1: Tradiční dny brněnských národnostních menšin, to je festival Babylon Fest. Koná se od 11. do 19. září téměř po celém centru Brna a čeká vás společná komunikace, výměna zkušeností a vzájemné obohacení všech účastníků festivalových akcí, které vytváří jedinečnou a vřelou atmosféru. Program se bude konat třeba na Komenského náměstí, v Paláci Šlechtičen, na Zelňáku, v Moravskozemském muzeu, v Dělnickém domě, mnoha dalších místech a více info si můžete najít na babylonfest.cz. Teď už Londa be cool.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Free Radio 107 FM.

0: Či Eminem, nebo MNS, MNS. Každopádně zpívají Sempre Sempre Tus.
1: Prosím tě, pusti k tomu. MNS versus E-Max. Je to přece tak těžký
0: MNS,
1: není.
0: MNS, E-Max, Sempre Sempre Tus. Dobře,
1: ano, MNS versus E-Max, Sempre Sempre Free Radio 107 FM. Krásné odpoledne, promiň, že ti do toho vstupuju.
0: 14 hodin, 57 minut.
1: Aby to bylo. Už je tolik?
0: No, je tolik.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ale neboj, já tě ke slovu pustím. Můžeš tady dneska promlouvat k národům až do 20. hodiny. To je hezký, co?
1: To je od tebe moc milé, moc milé. Já děkuji, přátelé, jsem připraven na to, že budu promlouvat k národům.
0: Tak a já se těším zase zítra ve 12 hodin. Teď už Lukáš.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: je to tady, skok rovnýma nohama do odpolední free party. Od mikrofonu v tento okamžik zdraví Lukáš Bartl, přeji vám nádherné odpoledne. Při pohledu na kostel je to 7 minutek po 15. To znamená nejvyšší čas podívat se na to, co nás čeká za muziku a podívat se na to, co máme před sebou v rámci odpolední free party. Všem, kdo aktuálně ladíte free radio, přeju hlavně super náladu, příjemný poslech, doplním k tomu další pecky, jako například Sorry Papi, Topic a Becky G společně, k tomu taky Pedro, trošku kvapíček, ač ještě neuvadáme a nepadáme takzvaně na pusinku, že jo, z únavy a z toho procesu a ze stresu a podobných věcí, takže ať jsme ještě v pohodě, takže taky Jacksony, Rafaela Kera a potom taky třeba Katy Perry, Cry About It Later a další hity. Já jdu připravit rubriku Frajer nebo Loser, těšit se můžete také na aktuální zprávy z dopravy, i když se na tu dopravu takhle koukám už dopředu, vůbec není na co se těšit. Trpělivost a pevné nervy všem, co jste za volantem a díky, že posloucháte Free Radio. Hezké odpoledne!
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.

0: Frajer nebo loser?
1: Krásné odpoledne všem na 107 FM. Podíváme se do příběhu frajer nebo loser. Já dneska nechám opět na vás, abyste se rozhodli, jestli ten člověk patří do kategorie spíš frajerů nebo do té jakoby kategorie loserů. Opilý slepec v Anglii ujel za volantem 240 km. Tak samozřejmě dneska na internetu nemůžeme věřit úplně všemu. Články mají neuvěřitelně lákavé nápisy a potom většinou v tom videu nebo v tom článku vůbec není to, co ten nápis jako hlásal, ale pojďme se podívat jakoby na celou tu situaci, která jako dopadá dobře, je to celkem vtipná situace. Nevidomý muž z anglického Huddersfieldu dostal v úterý u soudu podmíněný trest 36 týdnů za řízení pod vlivem alkoholu, navíc bez řidičského oprávnění. Na konci června během jednoho večera ujel za volantem přes 240 kilometrů. Pozorně poslouchejte. Policie se zastavili večer 29. června na dálnici u města Carlisle auto, které nebezpečně křižovalo mezi pruhy. Za volantem našli nevidomého 50-letého Antonio Halla, který do auta usedl po opilecké hádce s partnerkou, jak připomněl web BBC. Z Huddersfieldu, který se nachází nedaleko Manchesteru, hodlal Hall bez řidičského oprávnění dojet prý až do Skotska, kde chtěl utéct před problémy s partnerkou a před finančními problémy. Policistům vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před 2 lety. Zároveň však ale prý stále rozezná světla. Kluci, v pohodě, já vidím světla, jděte dál. Prostě frajer. Rozeznám světla. Na silnici se proto prý orientoval podle brzdových světel vozidel před ním. To je jako strašně. Ujel tak 240 kilometrů, prosím vás, to není sranda. Jeho handicapu si dokonce nevšimla ani obsluha čerpací stanice, když se Hal zastavil pro benzín a potřeboval si doplnit palivo. Policisté mu v dechu naměřili až 0,5 promile alkoholu v krvi, přičemž britské zákony povolují při řízení maximální hladiny 0,35 promile. Cítil se uvězněný ve svém vlastním domě a chtěl se dostat co nejdál od svého dosavadního života. Jednalo se o člověka v krizi, který v této krizi učinil unáhlené rozhodnutí. Takhle to vysvětlila u soudu Halova advokátka Adele Grahamová. Soud Halovi s přihlednutím na jeho dosavadní bezúhonnost, byl to prostě slušný člověk, nikdy nic předtím neudělal, tak soud mu přiřkl za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičáku trest odnětí svobody 36 týdnů s podmíněným odkladem 18 měsíců. Kromě toho dostal také zákaz konzumace alkoholu na 3 měsíce a jako slepý dostal roční zákaz řízení. Takhle to dopadlo.
0: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Tak tohle byla docela divočina Free Radio 107 FM a do dnešního odpoledne právě tento divoký zásah v podání pana Fatboy Slima, tedy Fatboy Slim a vzpomínka na rok 98 do Rockefeller Skank. Rok 98 taky připomíná samozřejmě Nagano a zlaté chlapce z Nagana. Teď už ale 15. hodina 30. minutka, vrhneme se za dopravou. Z muziky nabídnu další hity Boy You Turn Me, Felix Jan Cascada, Get Feeling, taky bude Shouse, David Guetta, Live Without Love, anebo Alone Dance. Ladíte Free Radio, hezké odpoledne přeje Lukin, před námi doprava a počasí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Free Radio 107 FM zdraví všechny řidiče i řidičky. Mrkneme se na silnice i dálnice v okolí Brna, jak to vlastně vypadá. Intenzita dopravy. Začneme dneska naopak. Intenzita dopravy je zkrátka čtvrka až pětka. Velmi silný provoz na těch hlavních tazích, jako třeba v okolí Zvonařky, nebo také Gajdošova ulice, Jedovnická, Kníňská. Tady všude očekávejte silný provoz a také kolony, které vás drží od 5 až do 10 minut. Další kolonu aktuálně potkáte taky na Hršpické a na Vídeňské ulici. Teď se podíváme na problémy, na které byste na cestách mohli narazit. První komplikace Jihlavská ulice. Je to u křižovatky s ulicí Vídeňská, tady bouralo osobní auto s dodávkou, připravte se na zdržení. Na trase Pohořelice Znojmo před Branišovicemi tady bourala dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním a projíždí se tam jedním jízdním pruhem, buďte opatrní. V Brně na Žarošické ulici, je to na křižovatce s ulicí Jedovnickou, tady došlo k dopravní nehodě motorky, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením provozu. Právě proto Žarošická, Jedovnická aktuálně velmi hustý provoz. Ještě tam bude dopravu brzdit právě do řešování této dopravní nehody osobního auta s motorkou. Takže opatrně, pokud byste mohli, tak radši zvolte objízdnou trasu někudy jinudy, ať se ještě nezasekáte právě na Žarošické nebo na Jedovnické. Další komplikace na průjezdu Kuřimi, je to směrem na Brno, tady bourala dvě osobní vozidla, počítejte s omezením provozu, takže i v Kuřimi opatrně, je to směrem na Brno, dva osobáky v sobě. Tolik tedy aktuální situace, jezděte v klidu, jezděte opatrně, další informace posílejte k nám buď přes aplikaci Free Radia, anebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A teď rovnou pohled na počasí, co nás čeká, co nás nemine. Brno, aktuální teploty okolo 21 až 22 stupňů Celsia. Dnešní večer bez deště a bez přeháněk. Kolem 20. večerní už teploty pod 20 stupni, bude to mezi 16 a 17 stupni. Nejnižší noční teploty se budou dnes v noci pohybovat pouze okolo 13 stupňů Celsia. Zítra během dne očekáváme dopoledne zataženo, večer polojasno. Teplotní maxima velmi nízko, 17 až 19 stupňů. Výš se to asi neposune a zítřejší noční teploty se budou pohybovat pouze okolo 10 stupňů Celsia. Teď už ale Boy You Turn Me, Felix Jan Cascada, 4 minutky po půl čtvrté.

0: 13. hodina, 40. minutka, posloucháte odpolední Free Party Randevu. Jinak Get the Feeling, pokud máte večer třeba nějaké randevu, protože nebude pršet a bude celkem příjemně, tak můžete dělat třeba chytráka na rande. Pojďme se podívat. Buď chytřejší než rádio, co to dneska bude?
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
0: Ono samozřejmě těch situací a těch možností, kde dělat chytrého, je několik, že jo, já vždycky uvádím jako příklad s klukama v hospodě, ale ne všichni prostě chodí s klukama do hospody, takže třeba i na rande můžete zkoušet okouzit dívku nějakou informací, nebo třeba dívka může zkusit svou inteligencí a svým jakoby rozhledem okouzit třeba toho chlapce a tak dále. Takže já mám pro vás dneska takový dvě skupiny, vybral jsem záměrně velikosti, aby si byli blízko, takže skupina jedna prasata, skupina dvě mravenci. Takže začneme u těch prasat, to je věc, která se jakoby ví veřejně, ale druhá polovina ta se za tolik neví. Prasata mají 30-minutový orgasmus. To je jako známá věc. Někdo by mohl závidět, ale někdo třeba ne. Ale pozor, jo. Také se prasata nemohou podívat k nebi, protože stavba těla jim to nedovoluje. Neumožňuje. On malinko tak jako zvedne čumáček, když cítí žrádlo, když budete jako něco vysypat z kyblíku, takže jako teď mě napadla ale myšlenka, co když by to někdo jako i tak jako vyměnil, že by to někdo bral prostě. 30-minutový orgasmus, ale nikdy neuvidím sluníčko. Musím se zeptat potom ve Freeboxu, nebo teďka klidně napište mi na studio@freeradio.cz, jestli byste to brali, jestli byste vyměnili pohled na slunce a pohled na hvězdy za 30-minutový orgasmus. No nechám to na vás. Pojďme ale. Takže o prasátkách máme tyhle informace. A teď mravenci. Mravenci to jsou prostě frajeři. Základní informace z vědy. Mravenci nikdy nespí, jenom každou chvilku krátce odpočívají. To znamená, makají pořád, chvilku si odpočine, jakoby dobije rychle baterky a pak zase pofrmvalí dál. Jinak pracují prakticky 24 hodin denně. Existuje dohromady na světě přes 12,5 tisíce mravenčích druhů. Některé druhy mravenců vytváří vojáky, kteří za celý svůj život nevykonávají vůbec žádnou činnost. To něco připomíná, ale pojďme dál. Jsou právě mravenčí vojáci, kteří za celý svůj život nevykonávají vůbec žádnou činnost a pouze pasivně čekají, postávají a jsou připraveni na příležitost k boji. To jsou prostě vojáci. Oni jako nehnou prstem, ale jakmile je bitka, hned jsou tam. Tak tolik dneska, buď chytřejší než rádio. Doufám, že tyto zásadní informace využijete.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Slyšíš to?
9: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
8: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
9: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
8: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
9: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
8: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
9: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.

Ladíte odpolední free party, dohrávka skladby Aloran Dance, Stromej, v čase 15 hodina 51 minutka, no a pokud byste rádi soutěžili na Free Radio, poslouchejte pozorně náš éter.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Pekné krásne, my si hrajeme na Free Rádiu v rámci odpolední Free Party, horká novinka, Ain't No Game a Duke Dumont.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Máme zhruba 5 minutek do 16. hodiny odpolední. Free Radio 107 FM posílá do éteru další hity všem, co ladí 107 a taky všem, co nás poslouchají přes internet. Dynamite, Italo Brothers. Hned vedle kolega z Německa jménem Robin Schulz a jeho Sun Goes Down. Potom ale prudká změna a dáme trošičku jižanského stylu. Aj so Čipego, Michel Tello.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Aj, se eu te pego, aj, aj, se eu te pego.
0: Příjemný poslech a super náladu všem.
3: Free Radio 107

0: ráno, obrovský potlesk. Michel Telo na Free Radio Ice Oči Pegu. Máme 4 minutky po 16. hodině. Připravují se bomby jako Gravity, Steve Aoki a Ellie Oaks, nebo taky komu si Jira, komu si Bala, Gabri Ponte, Mauricio Bukalo, k tomu Lucas and Steve z Holandska a jejich I Want It All a další a další a další muzika. K tomu pozor, zhruba za 10-15 minutek taky covery a remixy. Prvek, na který se já osobně těším a doufám, že i vy ostatní, kteří aktuálně ladíte 107 FM. Za chvilku tedy covery a remixy. Hezké odpoledne.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Duke Dumont.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Příjemný poslech a super náladu všem na 107 FM, taky všem na internet na freeradio.cz a taky všem posluchačům přímo do aplikace Free Radio. Doufám, že si užíváte pohodové odpoledne. 18,5 minutky po 16. jsou připravené kavry a remixy, nebo jsou připraveny kavry a remixy. Mám tady dneska další lahůdku, ochutnávka originálu, který zná úplně každý. Na tuhle skladbu vyšla, řeknu to na rovinu, asi miliarda remixů, ale z té miliardy je dobrých tak asi 5. Pojďme zkusit dnešní kavry a remixy a pojďme zkusit ochutnat remix na skladbu Blue od projektu iPhone 65. Tak trošku jiná verzička dneska.

Discovery a remixy na 107 FM. Dnes tedy Eiffel 65 Blue podání Scott Real Remix. Tohle byly teda dneska covery a remixy. Doufám, že se verze líbila.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno 18 hodin. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Koncert Kristýny Kubíkové nabízí divadlo Bolka Polívky v 19.30.
2: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Pátečka Free Radio. Pátečka Free.

0: taky doktor Albán. Free Radio 107 FM společně s doktorem Albánem. Odpolední free party. Necelá minutka schází do půl páté. O půl páté jsou připravené informace z dopravy a taky krátké informace ohledně počasí. Hned po skladbě It's My Life posílám do éteru další petardy. Objeví se například Oliver Tree a jeho Joyride. Připravená je taky celá pátá B, je to taková sestava, že mi to připadá, jak polovina normální třídy. Tyga, Nicky Jam, Black Eyed Peas a jejich Vidaloka. A bude i Klás, Sadness. Free Radio 107 FM přeje krásné odpoledne, příjemný poslech, máme půl páté, vyrážíme na silnice.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
0: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
2: A až se setmí,
0: letní kino přímo v amfiteátru.
2: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na silnicích máme celkem krušné odpoledne. Zdravíme všechny šoférky i šoféry. Dávejte pozor jihu Brna. Na jihu Brna máme velké komplikace. Křížení Vídeňská a Jihlavská, buďte opatrní. Na Vídeňské ulici dlouhá kolona právě, která se nám táhne směrem k Poříčí a dál potom na Mendlovo náměstí. Vidím taky delší kolonu, která vás trápí na Hlinkách, ztráta minimálně 5 minut. Žabovřeská ulice a odbočení na Kněžskou, tam je hlášená taky celkem dlouhá kolona, minimálně 5 až 10 minutek ztratíte. V centru Brna máme docela zasekáno Kolíš. Další kolona je aktuálně i na Křenové ulici, buďte opatrní v okolí Zvonařky a Opuštěné ulice. No a k tomu samozřejmě ještě komplikace Táborská, Gajdošova, tady to stojí kompletně, kompletně celé. Kratší kolona je i na Černovické, no a k tomu Jedovnická, Žarošická, kde se nám to propojilo v jednu dlouhatánskou kolonu. Tolik tedy zdržení a kolony, pojďme se podívat ještě na překážky. Dálnice D2 na půltém kilometru na příjezdu do Brna od Bratislavy je hlášena havárie osobního auta s nákladním autem, počítejte se zdržením v kolonu. Koloně. Další komplikace v Brně na Jihlavské ulici, je to u křižovatky s ulicí Vídeňská, tady bouralo osobní auto s dodávkou, připravte se na zdržení. A teď další informace, celkem nová věc, dálnice D1 188,5 km ve směru na Prahu, je tady hlášená havárie osobního auta, počítejte se zdržením v koloně, která se bude prodlužovat. Takhle tedy vypadá aktuální situace v dopravě, já vám přeju, abyste v pořádku včas dorazili do svého cíle. Pokud máte doplňující informace nebo jakékoliv novinky ohledně dopravy, využijte naší aplikaci anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty máme v Brně okolo 21 stupňů, kolem 18. hodiny večerní už teploty na 19 stupních, no a kolem 20. večerní už pouhých 16 stupňů Celsia. Dnešní večer a noc by měla být bez deště a bez přeháněk. Noční teploty budou celkem nízko, okolo 13 stupňů Celsia. Zítra během dne dopoledne zatažená obloha, odpoledne večer polojasno, to znamená, že odpoledne si sluníčka užijeme podobně jako dneska. Teplotní maxima zítra celkem nízko, mezi 19 a 17 stupni, nebo naopak mezi 17 a 19 stupni Celsia. To budou zítřejší denní maxima a zítřejší noční teploty opět pouze okolo 10 stupňů Celsia. 16. hodina, 33. minutka, pokračování odpolední free party. Na scénu přichází Oliver Tree a hitparádový hit Joyride.

0: Vašeho vtípek.
1: Zlato, no co je? Prosím tě, náš malej chce pod stromeček pejska, protože v ložnici ve skříni našel obojek a vodítko. Cože? Tak to je průšvih. Do prčic! Prosím tě, utíkej schovat ten bičík, nebo budeš jít aj koně.
2: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Žijeme Brnem.
1: Opět se ponoříme do města Brna, kde se děje spoustu věcí, které stojí za zmínku. Někdy je to velká sranda, někdy je to menší sranda, někdy jsou to i průšvihy, někdy jsou to i trestné činy. Tentokrát to ale bylo pouze podezření z trestného činu. Pojďme se podívat na další příběh z našeho milovaného městečka. Povedená rodinka matky milenců se pohádali v hospodě, škopky létaly vzduchem. No prosím pěkně, co se zase stalo? Pojďme se podívat na celý tento příběh a víte, co se děje v Brně. Poměrně rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Do vášnivého konfliktu se totiž dostaly dvě rodiny, jejichž původně poklidné setkání nabralo rychlý spád. Bouřlivé emoce nakonec museli mírnit i strážníci. Všichni tahle stavěta je nádherná, prosím vás, pozor. Všichni účastníci hádky byli pod vlivem alkoholu. Byli pod vlivem alkoholu, což následně potvrdili i výsledky dechových zkoušek. Svědci události uvedli, že došlo ke konfliktu mladých partnerů a jejich rodičů, popsala i mluvčí městské policie Markéta Skřivánková. Matka 19-letého muže osočila matku jeho stejně staré přítelkyně z toho, že jí prý nevrátila půjčené peníze a okradla jí. To rozpoutalo debatu, u níž si všichni zúčastnění vzájemně sprostě nadávali. Spor pak vygradoval ve chvíli, kdy po sobě začali házet pivní sklenice. Mladíka pak vznikla situace, rozněvala natolik, že ve vsteku údajně udeřil do okna restaurace, čímž celé okno rozbil. Zprostředkování lékařského ošetření poraněné ruky ale odmítl, uvedla mluvčí policie Markéta Skřivánková. Škoda na majetku podle majitelky zajisté přesáhne částku 10 000 korun. Celý incident navíc zaznamenala kamera a vzhledem k těmto okolnostem hlídka přivolala státní policisty a případ jim předala pro podezření ze spáchání trestného činu. Tak, to je příběh, přátelé. Škopky létaly vzduchem, no to víte. Když se s někým chytnete, tak to je raz, dva. Připomíná mi to ten starý vtip právě na té svatbě, jak vstane ženich a povídá, co by to bylo za svatbu bez pořádné rvačky. Prásk! A vlepí tchyni facku.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jay-Z.

0: Freebox Free Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Necelých 8 minutek schází do 17. hodiny. Benny Benásek, Chris Brown za námi a my se teď podíváme s Janičkou na aktuálně kinonovinky.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A tento týden pro vás mám jeden dokumentární film 33 kroků. 13 let poté, co Milan Daniel utrpěl těžká zranění hlavy v rámci rasisticky motivovaného útoku, má být jeho útočník propuštěn. Co takový okamžik vzbuzuje v traumatizovaném muži, který sice přežil vlastní smrt, ale již navždy si ponese následky onoho osudného dne? Celovečerní debut Šimona a Anny Domček na pomezí dokumentu a fikce je nevídaně soudržnou mozaikou útržků každodenní reality, vzpomínek, snů i subjektivních představ. Tak pokud vás to zaujalo, tak dokument se jmenuje 33 kroků.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Nature Boys, Love Me Better. Free Radio 107 FM 16:56.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ze studia Free Radio zdraví Lukin, máme krátce před 17. hodinou. Já už jsem připravil i další muziku, další hity, které vás budou doprovázet v rámci dnešního odpoledne. No a objeví se například Katy Perry. Woman's World poletí do éteru podobně jako Together a Ella Eyre. A do toho pohodička u Fríčka v podání skarby Everything's Alright. Je tam Card D, DJ Coco a taky Aztek.

0: Páteční odpoledne s Free Radiem. Doufám, že se máte skvěle a že máte skvělou náladu. Svátek dneska slaví Irma, přejeme všechno nejlepší.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM a konečně start Freeboxu. Dámy a pánové, písničky na přání jsou tady. 6,5 minutky po 17. Od mikrofonu se hlásí moje maličkost Lukáš Bartl a všem bez rozdílu věku, pohlaví, víry a tak dále přeju super odpoledne a hlavně skvělou náladu. Z muziky před námi Griffin a novinka Walt Away, potom taky Switch Disco, Rehab, Sam Feld a společná skladba Sleep Tonight, to znamená první dva kousky Walt Away a Sleep Tonight vybírám já za vás, no a zbytek večera, zbytek už je na vás. Volejte 790 107 107, pište na studio@freeradio.cz nebo taky na Facebook, nebo taky do aplikace, ale rozhodně držte vlnu na 107 FM nebo na freeradio.cz a užívejte si další nálož muziky podle vaší chuti a podle vašeho výběru. Diktujte, vybírejte taky přes aplikaci, tady už vidím nějaké vzkazy, které dorazily na přelomu 17. hodiny, je vidět, že posluchači Freeradia jsou na Freebox připraveni a taky, že se těšíte na to, jak budou vypadat čtvrteční songy na přání. Freebox startuje právě teď a já všem přeju super zábavu.
0: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Nikola

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera. Na

0: Box na Free Radio.
1: Rovnou skočíme na vaše přání a na vaše objednávky. Mám tady vzkaz od Barči, podepsaná jako Barbora, tak Barborko, jdeme rovnou na tvoji objednávku. Ahoj Fríčko, ahoj Luky. Dneska bych chtěla využít tvé laskavosti a zahrát mamince její oblíbenou písničku. Udělá jí to velkou radost. Madonna Like a Prayer. Moc krát děkuji, s pozdravem Barborka. Barborko, já ti moc krát děkuji. Krásný výběr písničky. No a rovnou tady máme taky další pozdrav. Je to pro maminku. Je to speciálně do obchodu s obuví na Příkopě. Je to pro maminku Šárku, která tam pracuje. Máme jí pozdravit. Je to pozdrav od syna a syn vzkazuje, že maminku miluje. Takže s pozdravením pro mamku Šárku do obchodu s obuví přímo na Příkopy tady v Brně. Pozdravíme mamku. No a od Barborky pro mamku taky písnička. Je tu Madonna Like a Prayer.

0: Posloucháte Freebox na 107 FM, široké úsměvy a dobrou náladu přeje Free Radio a taky já, moje maličkost Lukáš Bartl. Přeju vám všem, ať máte hlavně dobré odpoledne a ať máte minimum stresu a co nejvíc dobré nálady a co nejvíc pozitivních věcí. Teď ale další objednávky. Telefonní linka je volná. Kdo je na druhé straně? Halo, halo?
1: Halo, halo, tady Leňa. Já tě zdravím, Lukáš.
0: Leňo, my tě taky zdravíme. Krásné čtvrteční odpoledne. Co pak děláš takhle o půl šesté? Přiznej se. Co prosím?
1: Vegetím, odpočívám
0: a, jo,
1: a nabírám energii na zítřejší den.
0: Vegetím, čověče, počkej, já tady vypnu ty mašinky. Nechceš pomoct?
1: Jo.
0: Že bych ti... Že
1: já
0: bych...
1: potřebuji totiž totálně brutálně nabít energii, protože za celý týden od pondělí do čtvrtka už mám pocit, že lidově, řeknu to slušně, riju pusou járky.
0: Rozumíme. Jako my zasvěcení rozumíme. Já jsem tak nějak jako tušil, že právě proto máš ten odpočinkový režim, že tak jako hezky jako válíš se a užíváš si, relaxuješ. Právě proto mě napadla myšlenka, že bych ti šel hnedka s tím válením pomoct, ale musím to ještě dneska tady odehrát, takže pojďme do toho Freeboxu. Leni, co by tě potěšilo takhle jako z éteru Free Radia slyšet za písničku?
1: To by mě potěšilo. KLF.
0: Jdeme do toho.
1: Jak se ta písnička jmenuje, to nechám na tobě, protože v tomhle já nejsem angličtinářsky zdatná a já bych to úplně totálně dokomolila.
0: Nevadí, v pohodě, je to Last Train to Transcentral, známá skladba, KLF, jdeme na věc. Pro koho?
1: Jo, tak bude to teda pro mě, aby mě to nabouchlo tou energií ještě na ten zítřejší den, kdy čekám, že to bude opět velmi, velmi výživné.
0: Dobře.
1: Ale takhle. Bude to výživný, náročný, ale nestěžuju si, protože ta práce mě baví a lepší než hojdat nohama, tak aspoň něco dělat.
0: Ano, určitě souhlasím, ano.
1: A pro všechny, co poslouchají, co chcou odpočívat, taky aby nabrali energii a tak dál prostě.
0: Skvěle, skvěle. Leni, já se úplně bojím zeptat, je to všechno z toho vzkazu?
1: Je to všechno ruky, nebo já se asi dneska moc nerozprndám, já jsem sice jinak normálně strašně ukecená, když mi lidi říkají, prosím tě, už zavři tu pusu, aspoň na chvilku.
0: Ne, já jenom jakože nechci tě do toho vůbec... Nechci ti do toho vůbec kecat zasahovat, já jenom, že jsem před 5 minutama měl mít dopravu, víš, takže ta věta jakože, že nejseš ukecaná, to jako to se mu zvěřit nedá, no, dobře. Leni, prosím tě, měj se krásně, já děkuju za pokec, dal bych s tebou další pokec, kávičku, klidně v pohodě, ale já musím utíkat do éteru za dopravou, tobě přeju krásné odpoledne a měj se super, ahoj.
1: Tobě taky, ahoj.
0: Ahoj, jdeme na to, po dopravě, po počasí KLF. Co se týká hudebního světa, je to velmi kultovní záležitost, tahle skladba. Last Train to Transcentral. K tomu taky Dioro, Mechanis můj bien. A do dnešního odpoledne zasáhne i Switch Disco a jeho skladba I Found You. Free Radio 107 FM, za okamžik pokračuje Freebox, teď ale rychlý pohled na silnice.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Odpolední špička bohužel pokračuje, řidiči se trápí na několika částech města Brna. Začneme hezky od východu. Východní část zmizela sice kolona z Jedovnické ulice, ale hned další Žarošická ulice stále hlásí zdržení delší než 5-minutové. Další kolony očekávejte na Černovické, k tomu Táborská, křížení s Gajdošovou, Gajdošova Táborská. Na té křižovatce očekávejte zdržení mezi 5 a 10 minutami. Na jihu Brna dlouhé zdržení v okolí Hladíkové, Zvonařky a taky na Dornichu očekávejte zdržení, k tomu komplikace Hřpická, Puštěná, Poříčí, Vídeňská, další komplikace a další kolony hlásíte na Husové, k tomu dokonce i na Kolišti pořád kolony, Lidická ulice, aktuálně kolona, ta je teda kratší než 5 minut, ale rozhodně tam postojíte a ztratíte tam nějakou tu minutku, podobně stejně jako na Veslařské a na Knínické ulici, kde se právě vlivem toho omezení stále vytváří kolony, takže i tady trpělivost. Teď ale zásadní okamžiky, které zavazí na cestách. Dálnice D1, 193. km směrem z Brna na Vyškov, tady je hlášena havárie dvou osobních vozidel. Na místě je silný provoz, počítejte se zdržením. Další komplikace D1 188 a půl kilometr, je to směrem na Prahu. Tady je hlášená havárie osobního auta, počítejte se zdržením v koloně, která se může ještě prodlužovat. A poslední informace, to je D2, opatrně na dálnici D2 na půltém kilometru, je to příjezd do Brna od Bratislavy. Tady je hlášená havárie a střet osobního auta s nákladním autem, počítejte se zdržením v koloně. Takhle tady vypadá aktuální situace. Já vám přeju, abyste tím prokličkovali tak nějak jako bezpečně a takzvaně bez ztráty květinky. Zkrátka, jezděte opatrně, šťastnou cestu přeje Free Radio. Pokud máte nové informace, využijte aplikaci nebo dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Na teploměru Free Radio aktuálně 19,5 stupně, kolem 7. večer už teploty na 17 stupních, noční teploty se propadnou na pouhých 13 stupňů Celsia. Podle meteorologů a podle grafu vidím, že déšť dneska večer nehrozí, až do 23. by pršet nemělo. Přehánky během noci taky nehrozí. Zítra během dne očekáváme dopoledne ojediněle déšť, odpoledne zataženou oblohu, teplotní maxima celkem nízko 17 až 19 stupňů Celsia, to budou zítřejší nejvyšší teploty a zítřejší noční teploty pouze okolo 9 stupňů Celsia.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.

0: Fri Radio. Kam vyrazit? Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
1: Podle tebe Freebox. Volej právě teď 790 107 107.

0: Freebox na Free Radio. Čtvrteční Freebox pokračuje, Free Radio 107 FM vás baví vaší oblíbenou muzikou, před námi objednávka, kterou posíláte přes aplikaci Free Radio a jdeme rovnou na věc. V aplikaci nás zdraví, no takhle to vypadá, když se vám to dlouho otvírá, tak už nás zdraví Michal, já se omlouvám, toto trvalo! Nakonec dobrý, děcka, děkuju, ano, prokousali jsme se tím, takový ty přesýpací hodiny z Windowsu, znáte to, to mě vždycky napadne, když se něco nechce načíst. Teď už ale vzkaz, zdraví Michal Bajkero Slíšeň, ano Michale, děkujeme za pozdravy, dneska ti dávám divokou kartu, vyber si jakýkoliv tvůj nejoblíbenější song, který máš nejradši, dneska to bude pro všechny posluchačky, taky pro tebe, pro celý tým Free Radio a pro všechny truhláře, děkuju. Tak truhláře jsme snad ještě nikdy nezdravili, ale proč ne? Všichni, co děláte se dřevem, tak máte můj respekt, protože to je krásná práce a zůstává po vás takové to jako dílo, takový to, že těma rukama něco uděláte a je na světě něco, co jste vytvořili vy sami. Takže já mám aktuálně oblíbenou, hodně oblíbenou jednu skladbu, tak jdu nalosovat právě tenhle kousek, zatím nebudu prozrazovat, ale pokud posloucháte Freebox pravidelně, možná máte tušení, jakou svoji aktuálně oblíbenou skladbu posílám za okamžik do éteru.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Slyšíš to?
7: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
6: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
7: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
6: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
7: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
6: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
7: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
8: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
9: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
10: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Puffendor?
8: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
10: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
11: Dobrý energii.
12: S tou nejlepší taneční muzikou.
11: Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Krásně dneska diktujete, krásně vybíráte, i když tohle byla spolupráce mezi mnou a Michalem, takže i tak jako beru to jako další nápad do Freeboxu, další nápad do Freeboxu a další nápad, co si pustit, co si zahrát a čím si zlepšit odpoledne. Už tak řekl bych pohodové odpoledne všem fríčkařům a teď ještě s dalšími hity. Probouzíme se do takové novinky, nebo probouzíme se také jako blbý přirvání, pouštíme se právě teď, tak ano, pouštíme se do novinky, která jakoby neměla úplně obrovské úspěchy v hitparádě, ale pořád se tak nějak jako zuby nechty drží. Uvidíme, jak to dopadne zítra v dalším kole hitparády pro skladbu Zone. Spolupráce MK a Poppy Bascom. Osud každé skladby v hitparádě máte pevně v rukou. Hlasuje se non-stop na webu freeradio.cz/top107. Jenom krátká informace k hitparádě. MK a Poppy Bascom za okamžik, taky Alessandra Amoroso, dáme si Mezzoroto. A další skarbu tady napsal Libor a Libor to úplně rozsekl. Zdarec Luky, prosím, dal bych si dneska zpátečku od Darut, určitě víš, která to je, a chtěl bych to zahrát tobě, mně, mýmu bráchovi, který začíná kariéru DJe, tak mu drž palce a taky pro všechny DJe z Brna. Je, tak brácha bude jako disjokej, no držím palce, je to jako docela... Je to docela jakoby náročné. Je to náročné na psychiku, na únavu, na finance. Holky jako takhle jako, víte co, vypadá to tak, že máte spousty holek, ale ve finále potom doma žádnou nemáte, no. Ale i tak držím bráškovi palce. Je to taky hlavně o produkci, pokud se mu podaří udělat vlastní hudbu, vlastní song, vlastní track a obletí to svět, tak určitě jakoby držím palce, ať se mu všechny sny splní a hlavně, ať se mu v DJské kariéře daří. Tak for DJs z Brna, dneska taky Sandstorm z roku 2000 v podání Darude, předtím ochutnávka z Itálie, Mezzoroto Alessandra Amoroso a k tomu Zone MK a Poppy Bascomp na Free Radio.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: na Free Radio.
1: Zpátečka z roku 2000, ano, Darude a samozřejmě Sandstorm, byla to pecka, která obletěla celý svět, samozřejmě frčela i v hudebních kanálech, že jo, MTV a tak dále. Kdo si pamatuje ještě Vivu, tak existovala taky Viva, Viva 1, Viva 2, Viva 1, Viva 2 a tak dále, tak dále. Takže vzpomínková pecka z roku 2000, tedy Darude a Sandstorm za námi, my se už 8,5 minutky po 18. podíváme na další vzkazy a objednávky, teď je tady prostor pro telefonáty. Kdo je na druhé straně? Halo, halo? Ahoj Míšo, jak se máme?
2: Jo, dneska se máme dobře.
1: Jaká písnička by tě potěšila do dnešního odpoledne?
2: Takže potěšila by mě Sešelo po My People a budeme hrát. A budeme to hrát pro všichni posluchače, pro tebe, pro Kristýnku Kolibovou a pro všichni moderátory.
1: Míšo, máš špatný signál. Já vím, že jakoby je to těžký pro tebe, ale já bych potřeboval, abys příště volala z místa, kde budeš mít dobrý signál, dobrý příjem, aby i lidi rozuměli tomu vzkazu, který do rádia posíláš.
2: No, já tady nemůžu, protože tady je signál, tady jsou přerůvky a tady to někdy blbne.
1: Dobře, tak snad jsme to všechno pochytili. Písnička je vybraná, Saša López, All My People jsem připravil. Míšo, děkuji ti za dnešní příspěvek do Freeboxu a přeju ti krásnej super zbytek večera. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak, tohle byl vzkaz od Míši, trošku komplikované s tím signálem, je to takový jakoby trošku těžký, no, co na to říct. Nicméně, důležitá informace je, že Míša vybírá další skarbu, kterou jsme připravili a o další kousek se postaral Milan, napsal mi tady vzkaz, prosím tě, zahraj pro ty cácorky, co mají dneska svátek. Morandy, tu novou Miss Kali, díky moc, mějte se, cácorky jsou, prosím vás, Irmy, Irma má dneska svátek. Přejeme všechno nejlepší.
0: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
3: Duke Dumont.

0: Ladíte Free Radio 107 FM, posloucháte Freebox s Lukinem. Ve Freeboxu by to mělo být veselé, roztančené a právě proto posílám do éteru před dopravou a před počasím další taneční petardy. Vůbec se nebojím stydět říct, že jsou to opravdové petardy. Jednak mám tady pozdrav od Aničky. Anička napsala: Luky, Shelby, Hedegaard a Arash, nudím se v práci. Anička. Aničko, tak máme to trošku rozdílné. Já mám v práci docela fofr, ale nudu v práci znám taky. To je nepříjemná věc. Tak až to utíká, posílám Say My Name. Say my name, say my name, say my name. Výběr od Aničky pro všechny, co mají v práci trošičku jako núďo, no. Jako další se připravuje Charlie XCX a její skladba Baby. A taky bude horká novinka Move Your Canada a Cut the Luna. Máme 6:30, Free Radio 107 FM přeje krásný podvečer.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Společně s Free Radiem opět vyrážíme na silnice a dálnice. Pojďme se podívat na ty aktuální dopravní události, které vás čekají na cestách. Brno, Pionýrská ulice, na křižovatce s ulicí Štefánikovou se střetlo osobní auto s motorkářem. Počítejte s omezením provozu. Dálnice D1 193. km směrem z Brna na Vyškov. Tady je hlášena havárie dvou osobních aut. V místě je silný provoz. Počítejte se zdržením. Další komplikace jsou na dálnici D1 na 188,5 km. Je to směrem na Prahu. Je tady hlášena havárie osobního auta, počítejte se zdržením v koloně. Jinak, co se týká centra města Brna, pojďme se podívat na intenzitu dopravy taky blíž k centru. Vypadá to, že už se nám odpolední špička konečně začala trošku uklidňovat. Zmizela kolona ze Žalašické a z Jedovnické, projedete bez komplikací taky po Gajdošově ulici, čistá je i Černovická, Olomoucká bez zdržení, kratší kolona aktuálně Hněvkovského a taky u Zvonařky, je tam silnější provoz a k tomu ještě Vídeňská ulice hlásí zdržení okolo 3, maximálně okolo 5 minut a další kolona je aktuálně také na Křenové ulici, na Táborské a v okolí Koliště a Moravského náměstí. K tomu přihodím samozřejmě Kněžskou ulici, na Kněžské stále ještě ztráta okolo 5 minutek. Teď je to vše z dopravy, já vám popřeju šťastnou cestu, bezpečný dojezd a pokud byste měli cokoliv dalšího, volejte Free Radio.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teploty blíž k centru Brna aktuálně mezi 18 a 19, tedy 18,5 stupně, to jsou aktuální teploty přímo tady v Brně. Kouknu ještě na ten večer, kolem 19. až 20. Večer budou teploty na 16 stupních Celsia a nejnižší noční teploty dnes v noci okolo 13 stupňů. Jinak večer i v noci by pršet nemělo. Zítra očekáváme ojedinělé déšť a přehánky, maxima se vyšplhají na 17 až 19 stupňů Celsia, odpoledne potom zatažená obloha a noční teploty zítra pouze okolo 9 stupňů Celsia. 18. hodina, 33. minutka, pokračování Freeboxu na 107 FM, Say My Name, Hedegaard a taky Arash.

0: Muzika, la muzika. Největší porce hitů na přání pokračuje Freebox a Free Radio. 18 hodina 38 minuta 38 vteřina a já se ptám, kdo je další na telefonní lince? Halo, halo.
1: Dártej Pavel.
0: Nazdar Pavle, ahoj Pavle. Jak se máš,
1: ahoj,
0: Pavle? Ahoj Pavle, ahoj, ahoj, jak se máš?
1: Dobře.
0: Máš se dobře, máš se dobře. Prosím tě, čím to je dneska, konkrétně dneska, ne jako v životě, ale čím to je dnes?
1: Hele, já jsem slyšel s chvilkou takový strašně blbej vtip, ale strašně jsem se zasmál.
0: No a jako řekneš nám ho?
1: Hele, znáš Pána prstenu?
0: Znám Pána prstenu, ano.
1: Tam je ten Gandalf, že?
0: Ano.
1: A víš, jak se jmenuje africký Gandalf?
0: Africký Gandalf neznám, nevím, nevím.
1: Nevíš, jak se jmenuje africký Gandalf, jo?
0: Nevím, nevím.
1: Tak to je Ugandalf.
0: Krásný, to je krásný přece. Kam na to ty lidi chodí, rozumíš?
1: Já jsem se zasmál,
0: hele. Dobrý, hele, beru, náhodou, nápaditý kousek. Ale takže, klidně to posílej dál, smích prodlužuje život, ať se lidi smějou, to je jedno čemu, ale hlavně ať se smějou. Je to takový lepší, když je veselo a když je sranda a lidi se usmívají, já to mám prostě rád, takovou atmosféru. Takže,
1: jo,
0: Pavlíku, dneska moc krát děkuji za tento příspěvek, nádherný kousek, no a teď pro tebe písnička, co si dáme?
1: Jo. Já ti asi ani nevím, počkej, hele. Sluníčko svítí, tak sun is shining.
0: Sun is shining, myslíš Axel Ingrosso?
1: Jo.
0: Dobrá.
1: Zrovna slunko svítí do obliče a vidím úplný prd.
0: Perfektní. Axel Ingrosso, Sun is Shining, muzika je připravená pro všechny, co jim svítí slunce do obličeje. Nicméně, Pavle, ty máš ještě možnost někoho pozdravit a někomu tuhle písničku věnovat.
1: Tak, hele. Jelikož včera to bylo pro všechny, co nepijou kafe.
0: Ano.
1: Tak dneska bych to chtěl dát přesně naopak, hele. Já nechci, aby se o mě říkalo, že jsem jako proti pití kávy. Vím, spousta lidí to má rádo. Tak těm, co pijou kafe, hele, lidi, jako, tak si to pijte. Pro mě je to špinavá hořká voda, ale když to máte rádi, tak proč ne? Tak já vám za to zahraju písničku.
0: Tak a je to! To je situace. Pavlíku, tak my se s tebou loučíme. Moc krát děkuju za vzkaz. Chtěl jsi něco ještě dodat?
1: Jo, ale já si myslím, že asi nejlepší se mám radši přestat, ne?
0: Dobře, já dobře. Jsem slyšel nádech, tak jsem si myslel, že ještě něco bude. Jdeme na písničku. Axel Ingrosso od Pavlíka dneska Sun is Shining. Pavle, moc krát děkujeme a měj se parádně. Ahoj!
1: Zatý, čus!
0: Čus, ahoj! Freebox pokračuje. Axel Ingrosso, 18.1.40.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
4: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
3: A až se setmí,
4: letní kino přímo v amfiteátru.
3: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Dobrý energii.
7: S tou nejlepší taneční muzikou.
6: Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Free Radio.
1: Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, je dobré, že ladíte Free Radio 107 FM. Někomu hrajeme domů, třeba k úklidu, k vaření, k domácím pracem, někomu ke sportu, do fitka nebo třeba na solárko, někomu do práce, bohužel ještě spousta fríčkařů musí ještě být v práci, makat a dřít a vydělávat penízky. Tak ať vám to vydělávání utíká co možná nejrychleji, já vám k tomu posílám další taneční muziku. Před námi byli i v Shooting Stars. Taky on, byli on a Z, Beautiful Now. Do třetice posíláme další exkluzivní hit z Free Radia, je to skladba Higher, Lance Savali a také Rita Ora. Krásný večer, krátce před 19. hodinou přeje Free Radio 107 FM ze studia Zdraví Lukina. Doufám, že tu poslední hodinku dneska ještě pořádně dostančíme. Lance Savali, Rita Ora, Z, Jon Bellion, Hype Man, Mufasa, Rainy a také Rehab, to všechno právě teď na Free Radio. Krásný podvečer, užívejte poslech.
2: Spread your vibes. Spread them where? Around the world. Around the world.

0: pátky po 7. večerní 107 FM. Čtvrteční Freebox v kalendáři 10. 10. 9. 2026. Svátek slaví Irma. Irmičkám přejeme všechno nejlepší. A tak, jak to ve Freeboxu chodí, v tento okamžik dáme opět prostor pro vaše žádosti a pro vaše přání. Telefonní linka je volná.
1: Freebox na Free Radio.
0: A rovnou skočíme za někým z vás. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
2: Čau, posluchač Martin.
0: Martin, Martin, jak se dneska máme, jak se ti daří?
2: Pohoda, obaluju cuketu a jdu za chvíli smažit.
0: Výborně, tak hezké smažení dneska večer a taky dobrou chuť. Jaká muzika by tě potěšila, co vybereš? Dobrá, dobrá, jdeme na to. Já jdu připravit skladbu Juicy Wiggle a ty nám zatím řekni, pro koho hrajeme.
2: Pro všechny v gastru, pro všechny v provozu, pro všechny fličkaře a i pro tebe.
0: Děkujeme, měj se krásně a dobrou chuť k večeři. Ahoj.
2: Díky, čau. Free Radio. Hudební

0: Box na Free Radio.
1: Při pohledu na kostel uvidíte čas 4:15, ano, 15. minutka po 19. Hladíte Freebox na 107 FM, Lukáš Bartl zdraví od mikrofonu, před námi dá se říct poslední 3/4 hodinka. Je to třetí třetina dnešního Freeboxu a právě proto vidím, že to roztáčíte úplně naplno. Marketka si napsala o další hit a přispěla s dalším skladbou, je to tedy novinka Run Run River. Marketka napsala, nazdar Lukášku, chtěla bych tě pozdravit, ke mně to nesedí, nejsem ani v práci, ani ve fitku, ani neuklízím, ani nevařím. Prostě ležím, válím se a mám to dneska podobně jako posluchačka Lenia. Nedělám nic a je mi dobře. Zahraj prosím David Guetta a Lockstick Figure Run Run River. Třeba se zítra i trošku rozeběhnu. Mějte se krásně, Marketka.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Box na Free Radio.
1: Jedeme dál. Další objednávku má na svědomí Mirka. Mirečku, zdravím. Mirečka napsala: ahoj Lukánku, to je krásný pozdrav. Chtěla bych zahrát krásnou píseň pro svoji kolegyni, která bohužel tvrdne v práci místo mě. Teď už chápu tu pointu toho, proč posíláte skladby do práce. Mirka hraje pro svou kolegyni a pro svou kamarádku do práce. Zahrají, prosím tě, Jennifer Lopez, Encho Mama, bude mít radost. Mirko, já tě chápu, posílám to tam, Jennifer Lopez.
0: Freebox, volej právě teď 790 107 107 a vyber si svůj hit.

0: Invisible na Free Radio 107 FM, Jazzy a také Chris Lorenzo. 19:29, co to znamená? Znamená to Lukyho vtípek, ale ten si dáme až za okamžik. Teď ještě prostor pro volající posluchače Free Radia. Linka je volná, 790-107-107, kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Tomáš Werner.
0: Tomíku, čověče, není čas ztrácet čas, jdeme rovnou na písničku, co dneska vybereš?
1: Dneska vybírám něco od Miley Cyrus.
0: Ano, dáme Flowers, pro koho to bude?
1: Bude to pro tebe.
0: Děkuju.
1: A pro Culdu.
0: A pro, jak jsi vzpomněl zrovna na Culdu, čověče?
1: Nevím, prostě asi jen tak.
0: Asi jen tak, to je hezký, to je hezký. Tak taky pro Culdy, jen, ano, povídej Tome.
1: Pokud bude bankovka, tak jsem připravený.
0: Je to jasný, ty jsi jak takový ten pistolník na Divokém západě normálně. Ruku vedle koltu a čekáš, kdy to přijde, ale je hezké, že jsi připraven, protože kdo je připraven, není překvapen.
1: Hádat to mám na večeři.
0: Počkej, já mám zkusit hádat, co máš na večeři?
1: Jo.
0: Já nevím, ježišmarja, třeba risotto.
1: No, kebab mám.
0: Jo, kebab, tak to bych si, čověče, netypl ani omylem, čověče, kebab, jo, dobrý, jo.
1: Jo.
0: Tak dobrou chuť, Tomášku, dobrou chuť.
1: Děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Pokud si dáváte něco dobrého k večeři, Free Radio 107 FM vám přeje dobrou chuť.

0: Ruky ho vtípek.
1: Sympatický mladík vejde do lékárny, říká: dobrý den, prosím vás, dejte mi 2 těhotenské testy. Lékárnice se otočí, říká: jasně, v pořádku. Najednou tidit, mladíkovi přijde SMSka, ten se chytne za hlavu a říká: do prčic, to je den, dejte mi 3 testy.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 100.

0: Majdíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio, Free Radio, 107.

0: A my na Free Radio 107 FM si to taky uděláme hezký ten večer, že ano, proč ne, kdy jindy, když ne teď, jak se říká. 19. hodina 53. minutka, před námi poslední kousky na objednávku, pojďme se podívat na telefonní linku Free Radio, kdo pak je tam. Halo, halo.
1: Karel, přeje krásný večer všem.
0: Karle, krásný večer i tobě. Jsi doma nebo jsi v práci?
1: Jsem v práci.
0: V práci, dobře. Do kolika budeš pracovat?
1: No, já ještě nevím, kdy budu končit.
0: Počkej, tak jinak. Víš aspoň, za kolik peněz tam seš v té práci?
1: No, zase za tolik moc ne.
0: Za tolik moc ne, že? Zase taková hromada zlata to není. Karle, ať ti to v práci utíká, co ti zahrajeme za písničku, co jsi dneska vybral, povídej.
1: Takže dáme si Calvin Harris Smoke the Pain Away.
0: Mám to připraveno, Smoke the Pain Away. Calvin Harris pro koho dneska zazní na Free Radio?
1: No, já si myslím, že pro všechny, kteří viděli ten západ slunce a uvědomili si, že, jak říkal odpoledne, že by nechtěli být prasátkem.
0: Ty jsi to slyšel, ano. Karel má pochvalu za to, že si pamatuje informace z dnešní odpolední Free Party. Tady je poznat, kdo je věrný posluchač Free Rádia a kdo se od toho rádia opravdu doslova neodlepí. Karle, takže ty jsi člověk, který by teda neměnil. Ty jsi člověk, který se rád podívá na západ slunce i na hvězdy, že jo?
1: Ne, protože jsem akorát se podíval prostě z okna v práci, když jsem to uviděl a říkám, no to je prostě pecka, škoda, že tady nemám výhled. Kdybych byl doma, tak bych samozřejmě měl větší rozhled, všechno bych viděl lepší, jo, protože tady je kopec budova, takže to není ono, jo, ale jako prostě tak a vzpomněl jsem si na to, co jsi kládal, no a říkám, ne, to ne, teda.
0: Tak to je pěkný příspěvek. Já ti moc krát děkuji za tvůj názor k tomu, co jsme říkali v odpolední Free Party. Bylo to kdo jste poslouchal, tak jste to slyšel, kdo jste neslyšel, máte smůlu. Takhle to uzavřu, hotovo. Karel moc dobře ví, o co se jedná. Já Kajovi děkuji za příspěvek. Calvin Harris, Smoke the Pain Away. Děkuji taky za věnování. Ať to v práci utíká a měj se hezky, Kájo. Ahoj.
1: Děkuju, hezký večer, měj se pěkně, ahoj.
0: Ahoj. Takže Kájovi do práce a vůbec nejenom Kájovi, ale všem, co jste teď v práci. Nezapomeňte, prosím vás, jakože po práci byste měli mít legraci, aby se vám srovnali veškeré buňky v těle do toho správného režimu. Za malý okamžik.

0: končící 20. kolo našeho hudebního žebříčku. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartol, na závěr Freeboxu Pharrell Williams, Christian Marky a Calvin Harris. Z Freeboxu a ode mě je to pro dnešek všechno. Mějte se krásně, mějte se úžasně, dávejte na sebe pozor, žijte naplno a poslouchejte Free Radio. Zítra, čau!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: tím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zapomíná.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Czech Style a John. Čusté, Czech Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku.
0: Nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Majíte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Zpátečka Fríádia.
1: Zpátečka Fríčka. 2001.
2: Life is too short.

0: FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radia. 107. Fríčka. 107. Fríčka.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.